Ryssin í miðræstri skaftes Gittri safrates trúbules Með gelj og gargar og gelú Genjó þysna se gargalú Mana ke kores tris treles Mágises tris ki tris kales Otan sto dromo sú tis dís Κάνε στα γέλια και οι τρεις.